0: počasí.
1: Úterý bude ráno a dopoledne převážně polojasno. Odpoledne se začne vyjasňovat. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů Celsia a pršet by nemělo. Středa bude slunečná s jasnou nebo skoro jasnou oblohou a nejvyššími teplotami 23 až 27 stupňů. Čtvrtek přinese další oteplení až na 28. Na jihu pokračují pořádné tropy. Itálie hlásí 38 stupňů, Řecko 36, Chorvatsko 35 a Španělsko 32. Všude k tomu jenom samé sluníčko.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Rádio Hana, Skyrock. Skyrock.
1: Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Co letos nejvíce ovlivňuje počasí nad Českou republikou?
2: Jetstream, který přináší buď to sucho, oblast vysokého tlaku vzduchu a hodně vysoké teploty, anebo naopak zamíchá kartami, takže se k nám dostává chladnější vzduch od severozápadu nebo také od severu, který přinese úlevu od těch vysokých teplot, ale většinou teploty i pod letní hranicí 25 stupňů Celsia a tím pádem nenakoupání.
1: Kdo s námi vstává brzy, ten si může během prázdninových rán užívat romantické mlhy nad řekami, u lesů. Jak takové romantické ranní mlhy vlastně vznikají?
2: No, je to dáno tím, že se nám ochlazuje zemský povrch daleko rychleji v nočních hodinách, než třeba právě hladina vody, která se uchovává tu teplotu i v nočních hodinách stále stejnou z pohledu toho denního. To znamená, že se nám tam daleko více skondenzuje vzduch, protože nasedá na teplejší vodní hladinu.
1: Jaká nejvyšší teplota byla kdy naměřena na Moravě a kdy to bylo? Máme info?
2: Bylo to 28. června, tedy ještě těsně před prázdninami, i když pro školáky už to prázdniny byly, ve Strážnici, kdy rtuť poměru vystoupala k neuvěřitelným 39,3 stupňům Celsia.
1: Jaké počasí máte nejraději vy sama osobně a proč?
2: No tak z toho profesního hlediska, z toho v letním půlroce rozhodně bouřky. Na nich se člověk v úvozovkách nejvíce naučí. A je to takzvaná lowcastingová předpověď počasí, kdy jedete z pohledu radarových a družicových snímků na 10 minut dopředu každou předpověď. No a co se týče toho volníčka a toho letního charakteru počasí, tak je to ta polojasná obloha 28 stupňů Celsia, mírný vítr, ty večery u grilovačky nebo na zahrádkách.
1: A když jsme vás právě teď poslouchali, tak si ještě dovolím tu závěrečnou otázku. Letní bouřky je samozřejmě kategorie sama pro sebe, všichni to známe. Je sluníčko, je pěkné počasí a potom z ničeho nic, aniž by to radar předpovídal, se z ničeho nic objeví bouřka. Jak je možné, že z ničeho opravdu vznikne velká, krutá bouřka?
2: Je to právě ta bouřka z tepla, která vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a kdy ty jednotlivé části se začnou se ohřívat různě od zemského povrchu a začnou velmi rychle vystupovat. Pak už stačí jenom instabilita vzduchu, aby vám velmi rychle před očima nebo nad vašimi hlavami narostl kumulus takového toho beránkového oblaku, kumulonimbus, bouřkový oblak a spustil se déšť a právě hromy a blesky.
1: Léto je mnohdy plné překvapení i na obloze. Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Melodický rok. To je Skyrock.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirage.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
3: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
4: Černáno přišla, zubata, černáno přišla.
3: Zubata si na ně jen tak nepřijde. Všech pět pohromadě, a to myslíme doslova

0: bez talentu, ale poctivý rockový nářez. Pražákům je hej, když míří do Olomouce.
1: Pražákům je tu hej, nikam nezapomeň.
0: Pražský výběr v původním složení. Pátek 28. srpna S Klub Olomouc.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
1: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy.
2: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: A už tu jsou další zprávy. Kdo potřebuje jet v Olomouci tramvají, nezapomeňte, v Olomouci je nově výluka. Tramvaje nejezdí v úseku mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Dopravní podnik v tomto úseku zajistil cestujícím náhradní autobusovou dopravu. Výluka potrvá do konce srpna a během ní dojde na výměnu výhybek a kolejí na smyčce v Tybichova. Tramvaje během této výluky nebudou jezdit na zastávku hlavní nádraží. Pro cestující tu bude náhradní zastávka kosmonautů. Policie se obrací na širokou veřejnost ohledně pátrání po 29-letém muži z Hranicka. Hledaný Jaroslav Králíček je v pátrání kvůli násilnému trestnému činu. Skrývat se může v Hranicích či v Lipníku. Jeho fotku najdete aktuálně na webu report.cz. Pokud ho zahlédnete, volejte na linku policie 158, ale nepokoušejte se ho zadržet. Dětské skupiny v Česku mají nejasnou budoucnost, čelí totiž úbytku dětí a tím i hrozbě zániku. Jak píše Deník, někteří provozovatelé proto zvažují přeměnu svých zařízení. Namísto dětských skupin plánují začít nabízet péči o seniory, pro které je péče dlouhodobě v Česku kapacitně nedostačující.
1: Sport.
3: Sledujeme přípravu hokejových týmů na novou sezónu Extraligy. První přátelák mají před sebou i olomoučtí Kohouti. Čeká je utkání v domácí Plechareně, a to v úterý od 18 hodin. Uvidíme, v jaké formě nastoupí.
1: Počasí.
4: Úterý bude ráno a dopoledne převážně polojasno, odpoledne se začne vyjasňovat. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů Celsia a pršet by nemělo. Středa bude slunečná s jasnou nebo skoro jasnou oblohou a nejvyššími teplotami 23 až 27 stupňů. Čtvrtek přinese další oteplení až na 28. Na jihu pokračují pořádné tropy, Itálie hlásí 38 stupňů, Řecko 36, Chorvatsko 35 a Španělsko 32. Všude k tomu jenom samé sluníčko.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Tak a teď už hrajem.
2: Skyrock. The world.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 11. srpen se Skyrokem. V dnešním kalendáriu si připomeneme díky narozeninám hned dva bubeníky. Prvním je Richie Ramones, punkrockových Ramones. Je s námi od roku 1957. Tím druhým je Mike Huck, kterého si nejvíce pamatujeme z působení v britské skupině Manfred Mann. Tady kromě bicích ještě hrál na vibrafon a klávesy. Mike je ročník 1942. Pokračujeme 11. a 12. srpna 1989 v Moskvě. Koná se tu mírový hudební festival. Za uvolňující se železnou oponou tu tehdy vystupují rockové hvězdy jako Bon Jovi, Ozzy Osbourne, Motley Crue, Skid Row, Cinderella nebo němečtí Scorpions. Na závěr perlička ze statistik. 11. srpna 1933 je na stanici v mexickém San Luis Potosí naměřen teplotní rekord 57,8 stupně Celsia. Opět zítra servírujeme výběr z dějin. Nenechte si ho ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Lodžie je nově zasklená. Z markízy jsem taky nadšená.
4: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
5: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markízy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
6: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
7: Veď predsa je, že sa radovať smiem.
6: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
8: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
6: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
9: Tento víkend se na hradě Sovinci koná Hodokvas Rytíře Kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Co letos nejvíce ovlivňuje počasí nad Českou republikou?
2: Jetstream, který přináší buď to sucho, oblast vysokého tlaku vzduchu a hodně vysoké teploty, anebo naopak zadýchá kartami, takže se k nám dostává chladnější vzduch od severozápadu nebo také od severu, který přinese úlevu od těch vysokých teplot, ale většinou teploty i pod letní hranicí 25 stupňů Celsia a tím pádem ne na koupání.
1: Kdo s námi vstává brzy, ten si může během prázdninových rán užívat romantické mlhy nad řekami, u lesů. Jak takové romantické ranní mlhy vlastně vznikají?
2: No, je to dáno tím, že se nám ochlazuje zemský povrch daleko rychleji v nočních hodinách, než třeba právě hladina vody, která si uchovává tu teplotu i v nočních hodinách stále stejnou z pohledu toho denního. To znamená, že se nám tam daleko více skondenzuje vzduch, protože nasedá na teplejší vodní hladinu.
1: Jaká nejvyšší teplota byla kdy naměřena na Moravě a kdy to bylo? Máme info?
2: Bylo to 28. června, tedy ještě těsně před prázdninami, i když pro školáky už to prázdniny byly, ve Strážnici, kdy rtuť teploměru vystoupala k neuvěřitelným 39,3 stupňům Celsia.
1: Jaké počasí máte nejraději vy sama osobně a proč?
2: No tak z toho profesního hlediska, z toho v letním půlroce rozhodně bouřky. Na nich se člověk v uvozovkách nejvíce naučí. A je to takzvaná lowcastingová předpověď počasí, kdy jedete z pohledu radarových a družicových snímků na 10 minut dopředu každou předpověď. No a co se týče toho volnička a toho letního charakteru počasí, tak je to ta polojasná obloha 28 stupňů Celsia, mírný vítr a ty večery u grilovačky nebo na zahrádkách.
1: A když jsme vás právě teď poslouchali, tak si ještě dovolím tu závěrečnou otázku. Letní bouřky je samozřejmě kategorie sama pro sebe, všichni to známe. Je sluníčko, je pěkné počasí a potom z ničeho nic, aniž by to radar předpovídal, se z ničeho nic objeví bouřka. Jak je možné, že z ničeho opravdu vznikne velká, krutá bouřka?
2: Je to právě ta bouřka z tepla, která vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a kdy ty jednotlivé části se začnou se ohřívat různě od zemského povrchu a začnou velmi rychle vystupovat. Pak už stačí jenom instabilita vzduchu, aby vám velmi rychle před očima nebo nad vašimi hlavami narostl kumulus takového toho beránkového oblaku, kumulonimbus, bouřkový oblak a spustil se déšť a právě hromy a blesky.
1: Léto je mnohdy plné překvapení i na obloze. Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
3: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
4: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
5: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
6: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma Růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulence, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
10: Hrajeme raritní rockové songy, hrajeme to, co jinde neuslyšíte.
0: Skyrock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Je úterý 11. srpna. Znáte někoho slavného? Žena z Olomoucka se domnívala, že ano. Na sociální síti si psala s tureckým hercem, aspoň si to tedy myslela. Byl to podvodník, který z ní v průběhu 2 let postupně vymámil pod různými záminkami 8 milionů korun. Podvod teď řeší policie.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Jak velké je teď sucho, vidí na vlastní oči obyvatelé Hranic. Je to pohled, který tu sotva kdo pamatuje. Jak píše web města, sucho způsobilo, že potok Velička je zcela bez vody. A skoro stejně je na tom i potok Ludina. Na řidiče, kteří vyhledávají rychlou jízdu v serpentínách Červenohorského sedla na severu Olomouckého kraje, si posvítila o víkendu policie. Do akce šlo 50 policistů a pivku měli hlavně na motorkáře. Zkontrolovali 600 řidičů a přestupků se jich tu dopustilo 91. Pokračuje demolice vyhořelé výškové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně. Z objektu, který začal hořet před měsícem, už zbývá zdemolovat jen třetina. Příčina požáru i výše škod je i nadále v šetření policie, píše ČTK.
0: Sport.
1: Českým plavkyním Barboře Semanové a Barboře Janíčkové se zadařilo na mistrovství Evropy v Paříži. Postoupili do dnešního finále na trati 100 metrů volným způsobem. Semanová byla v semifinále 5. a Janíčková 8. Start finálového závodu je dnes v 18.40.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Tento týden dál většinou polojasno a k tomu odpoledne zhruba 27 stupňů. V Jeseníkách by to mělo být kolem 20. A pak ještě jedna věc, o které všichni víme. Už zítra večer nás totiž čeká zatmění slunce. Na Moravě by to mělo začít po 20. hodině. Měsíc zakryje zhruba 86% slunečního kotouče. A pokud budeme tohleto zatmění pozorovat, tak nesmíme zapomenout na kvalitní ochranné brýle.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že se dál pracuje v Olomouci na náměstí Hrdinu, máme tu zúžení, máme tu značky. Opravy taky začaly na Svatém kopečku, jde o zdejší autobusovou zastávku u ZOO ve směru do Olomouce. Součástí je i rekonstrukce chodníků a čekárny. Hotovo by mělo být na konci září. A ještě se podíváme do Prostějova, tady opravují nadjezd u Vitany, takže zavřená je Kralická od Dolní po Kojetínskou ulici. Tohle omezení se týká i sjezdu z dálnice MD46 Prostějov střed, takže od Olomouce se do města dostaneme pouze u Teska. Tak s tím počítáme, tak si to vždycky dobře naplánujeme a my už vám přejeme šťastnou cestu.
4: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Tak a teď už hrajem.
3: Skyrock.

0: bláznivý. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, u všeho dnes budete soustředěnější a klidnější. Býci, vy si udržujte svou mysl bystrou a osvěžte i tělo. Blíženci, své zásluhy prezentujte jasně a bez zaváhání. Radci, není důvod mít jakékoliv pochybnosti. Lvi, soustřeďte se na to, co přináší okamžité výsledky. Pany, nevracejte se ke starým křivdám. Váhy, večer si zajistěte klid a ničím nerušený spánek. Štíři, máte štěstí, rodina vám přináší hodně radosti. Střelci, usmívejte se, i takhle se posiluje imunita. Kozorozi, je šance, že zvýšíte svou pracovní efektivitu. Vodnáři, buďte důslední, činy mají větší váhu než sliby. A co my ryby? Prý potřebujeme obejmout anebo jen podržet za ruku.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Už tam budem?
8: Nech toho.
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň. Je mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře.
7: Mňam.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
11: Proto ne.
10: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
11: Proto taky ne.
10: Tak proč?
11: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
10: Ale koupil.
11: Fakt?
10: Fakt?
11: Oh, ty jsi nejlepší.
10: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
0: Skyrock.

jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

kraje roku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyroku.

0: Letní servis na Skyrocku.
1: Léto si užíváme taky u moře. Ležíme na pláži, sluníčko peče a najednou černá obrazovka s hláškou, že je telefon přehrátý. Co s tím? Určitě ho nedávejte do chladničky, ani na něj nepouštějte klimatizaci. Tenhle teplotní šok by ho mohl dorazit. Mobil hned vytáhněte z obalu, vypněte všechny náročné aplikace, jako je navigace nebo hry, a dejte ho jednoduše do stínu. Pokud chcete proces zrychlit, přepněte ho do režimu letadlo. Baterie se přestane namáhat a telefon schladne výrazně rychleji. Pak už se můžete bez obav vrátit k fotkám z dovolené.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyrocku.
2: Svět spánku CZ. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
4: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
8: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
9: Hrajeme raritní rockové songy. Jedině na Skyrocku.
10: Skyrock. Yeah.

0: každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děkujeme, že jste si nás naladili. Právě teď vám neseme zprávy. Je úterý 11. srpna. Děsivou událost řeší policie na Šternbersku. Na fotbalovém hřišti v Huzové tu v sobotu v noci napadl opilý 21-letý mladík nožem a tyčí dva muže. Po slovní půtce jednoho zranil nožem v obličeji a druhého udeřil tyčí do hlavy. Oběma napadeným pomohli lékaři. Policisté podezřelého útočníka vypátrali ještě během noci a obvinili ho z pokusu o těžké ublížení na zdraví a z výtržnictví. V případě odsouzení hrozí mladíkovi až 12 let vězení.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Kombajny odjíždějí z polí v Olomouckém kraji. Žně v kraji končí. Zemědělci letos dostali z hektaru průměrně téměř 6,5 tuny obilí. Je to ale méně než loni, kdy byl hektarový výnos přes 7 tun. Letošek tak dorovnají zásoby z loňska.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Ještě teď roste počet obětí dvou červnových zemětřesení na severu Venezuely v Jižní Americe. Tamní úřady nyní evidují 6301 obětí. Nemocnice zvládly ošetřit přes 73 tisíce zraněných. Pátrači stále prohledávají trosky. Organizace Spojených národů uvádí, že by mohl počet obětí vzrůst až na 50 tisíc. Píše o tom agentura Reuters.
0: Sport.
2: Vítězně vstoupil na tenisový Challenger v italském Todi talent prostějovského klubu Maxim Mrva. 19-letý tenista nastoupil v prvním kole proti domácí divoké kartě Italu Bazilovi a zvítězil 2-1 na sety. Jméno dalšího soupeře se Maxim teprve dozví.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude a taky, jak by to mělo být tento týden se srážkami. Modely si totiž protiřečí a meteorologové si zoufají. Vůbec se prý nedá říct, kdy a kde se objeví lokální přehánky anebo bouřky. Zatím to vypadá tak, že na Moravě budeme mít i nadále většinou polojasno a do čtvrtka teploty zhruba kolem 27 stupňů. A výhledově v pátek a o víkendu to zase budou tropické třicítky.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že radary mají smysl, obzvlášť v Olomouci. Máme je třeba na Šternberské, Slavonínské nebo na Jižní. Díky nim tady klesl počet hříšníků až o polovinu. Radary taky na Okružní anebo na Přerovské. Mimochodem, tady se překračuje rychlost nejčastěji. A ještě se podíváme na Kroměřížsko. Tady nás čeká uzavírka v Bystřici pod Hostýnem. Jde o opravy na Lipnické ulici. Bude to tady neprůjezdné celkem dlouho, až do příštího roku. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Na Blanensku na 88,7 FM.

0: Skyrock kalendárium. Je úterý 11. srpna a svátek má Zuzana. Nositelka tohoto jména přibývá obětavá a oddaná. S láskou pečuje o partnera i rodinu. Tak ať žije každá Zuza a Zuzanka. Narozeniny dneska slaví novopečený táta Miraj Navrátil, jasně, zpěvák kapely Miraj. Narozeniny má také australský herec Chris Hemsworth. My ho známe z Avengerů jako Thora. To je ten s tím kladivem, bůh hromu a deště. Tak ať máte dneska boží den, je tady úterý 11. srpna.
1: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku?
2: Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ.
1: S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci.
2: Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence.
1: Více na skiareálhlubocky.cz.
3: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
1: Harley.
3: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsou kapely, které hrají. A pak je pražský výběr.
6: Legenda, která psala historii české rockové scény.
5: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
6: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
5: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
6: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
5: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
7: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulence, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
8: Lodě je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
9: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
10: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér, garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
11: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní

millions of years.

Ikoné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Co letos nejvíce ovlivňuje počasí nad Českou republikou?
2: Jetstream, který přináší buď to sucho, oblast vysokého tlaku vzduchu a hodně vysoké teploty, anebo naopak zavíchá kartami, takže se k nám dostává chladnější vzduch od severozápadu nebo také od severu, který přinese úlevu od těch vysokých teplot, ale většinou teploty i pod letní hranicí 25 stupňů Celsia a tím pádem nenakoupání.
1: Kdo s námi vstává brzy, ten si může během prázdninových rán užívat romantické mlhy nad řekami, u lesů. Jak takové romantické ranní mlhy vlastně vznikají?
2: No, je to dáno tím, že se nám ochlazuje zemský povrch daleko rychleji v nočních hodinách, než třeba právě hladina vody, která si uchovává tu teplotu i v nočních hodinách stále stejnou z pohledu toho denního. To znamená, že se nám tam daleko více skondenzuje vzduch, protože nasedá na teplejší vodní hladinu.
1: Jaké počasí máte nejraději vy sama osobně a proč?
2: No tak z toho profesního hlediska, z toho v letním půlroce rozhodně bouřky. Na nich se člověk v uvozovkách nejvíce naučí. A je to takzvaná lowcastingová předpověď počasí, kdy jedete z pohledu radarových a družicových snímků na 10 minut dopředu každou předpověď. No a co se týče toho volníčka a toho letního charakteru počasí, tak je to ta polojasná obloha 28 stupňů Celsia, mírný vítr a ty večery u grilovačky nebo na zahrádkách.
1: A když jsme vás právě teď poslouchali, tak si ještě dovolím tu závěrečnou otázku. Letní bouřky je samozřejmě kategorie sama pro sebe, všichni to známe. Je sluníčko, je pěkné počasí a potom z ničeho nic, aniž by to radar předpovídal, se z ničeho nic objeví bouřka. Jak je možné, že z ničeho opravdu vznikne velká, krutá bouřka?
2: Je to právě ta bouřka z tepla, která vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a kdy ty jednotlivé části se začnou se ohřívat různě od zemského povrchu a začnou velmi rychle vystupovat. Pak už stačí jenom instabilita vzduchu, aby vám velmi rychle před očima nebo nad vašimi hlavami narostl kumulus takového toho beránkového oblaku, kumulonimbus, bouřkový oblak a spustil se déšť a právě hromy a blesky.
1: Léto je mnohdy plné překvapení i na obloze. Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Skyrock.
0: Skyrock.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme si pro vás další informace. Stále většímu suchu čelí Hana, koryta menších potoků a říček jsou i zcela bez vody. Například v Trusovickém potoce u Olomouce zůstávají pouze izolované tůně v rozpraskaném korytě. Zlepšení se zatím nečeká, píše o tom Deník. Řeka Morava v Olomouci zaznamenala pro začátek srpna historicky nejnižší průtok. Vody v korytě je méně než při dosud rekordním velkém suchu v roce 1921. Situace potvrzuje závažnost letošního sucha. Kritická situace s vodou panuje v celé České republice. Podle hydrometeorologů má většina toků extrémně podprůměrné či historicky nejnižší průtoky. Úbytek vody se dotýká i přímo lidí, kteří hlásí málo vody ve studnách. Sucho dopadá i na zeleň. Některé stromy vypadají, že usychají, ale nemusí to být příznak odumření. Takto místy vypadá i v Prostějově. Město však informuje, že se o stromy stará, dostávají 100 litrů vody při každé zálivce a takových je 12 během vegetační sezóny, což je více, než doporučují odborné standardy. Píše o tom Report.cz.
0: Sport.
2: Startuje zápasová příprava olomouckých hokejových kohoutů. Doteď se na extraligu připravovali formou tréninku a dnes je čeká první domácí přátelák, a to proti Vítkovicím. Úvodní buly padne v 18 hodin v olomoucké plecharéně.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Tento týden dál většinou polojasno a k tomu odpoledne zhruba 27 stupňů. V Jeseníkách by to mělo být kolem 20. A pak ještě jedna věc, o které všichni víme. Už zítra večer nás totiž čeká zatmění slunce. Na Moravě by to mělo začít po 20. hodině. Měsíc zakryje zhruba 86% slunečního kotouče. A pokud budeme tohleto zatmění pozorovat, tak nesmíme zapomenout na kvalitní ochranné brýle.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě, která se dořešuje v Olomouci na střední Novosadské, je to srážka dvou osobáků. A pak máme hlášené policejní hlídky, například v Přerově na Hulínské, na D1, na exitu Vyškov, a nebo taky na exitu Kroměříž Východ, tak hlavně šťastnou cestu.
0: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany. Tak a teď už hrajem.

0: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
1: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
2: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. Ford D-Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
5: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Jdeme na zprávy. V novém budeme čekat na autobus na Svatém Kopečku u Olomouce. Zastávka Svatý Kopeček ZOO prochází proměnou. Dostane nové nástupiště a čekárnu a taky inteligentní označník. Práce potrvají do konce září. A co se týče dalších zastávek na Svatém Kopečku, tak zastávka Svatý Kopeček Bazilika, přes kterou jezdí autobusová linka číslo 11, bude do budoucna na jiném místě. Aktuální umístění zastávky ve směru do Samotišek nevyhovuje. Má se posunout naproti restauraci U Macků. Tím se nám cesta ze zastávky k bazilice navštívení Panny Marie zkrátí. Zatím k tomu vzniká projektová dokumentace a píše o tom Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Jak bude vypadat jihozápadní obchvat Přerova? První etapa stavby nově počítá i s úpravou Mádrova podjezdu. Radní města schválili návrh úpravy stavby a o finální podobě projektu budou ještě rozhodovat zastupitelé.
4: Původní varianta nepočítala s rozšířením Mádrova podjezdu, což bylo dlouhodobě zástupci Přerova vnímáno jako jeden z hlavních nedostatků projektu. První etapa bude nově doplněna o rozšíření komunikace v prostoru Mádrova podjezdu, zajištění komfortního příjezdu novým garážím, které nahradí objekty odstraněné v Tovární ulici, a také o naplnění hasičského záchranného sboru správy železnic na silniční síť právě přes Mádrův podjezd.
3: Doplňuje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Co najdete v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Třeba vyznání kutilů z regionu, co všechno si umíme vyrobit sami doma. Také se dočtete, která persona, do které byste to určitě neřekli, vulgárně pořvávala na rozhodčí v okresní fotbalové soutěži. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý. Už 25 let hledá anketa Strom roku každý rok v republice strom s nejsilnějším příběhem. Nyní hledá ten nejzajímavější strom za celé čtvrtstoletí. V anketě na webu stromroku.cz soupeří o naše hlasy až do 29. září 13 stromů z předchozích ročníků. Mezi nimi i strom z Olomouckého kraje, dub ze Zámecké aleje ve Skaličce na Hranicku.
0: Sport.
3: Odveta třetího předkola fotbalové ligy mistrů dnes čeká pražskou Spartu. Český klub bude hrát o další postup v soutěži venku proti francouzskému Lyonu. V úvodním vzájemném střetu Sparta vyhrála 2-1. Uvidíme, co dnes. Výkop je v 21 hodin.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude, a taky, jak by to mělo být tento týden se srážkami. Modely si totiž protiřečí a meteorologové si zoufají. Vůbec se prý nedá říct, kdy a kde se objeví lokální přehánky anebo bouřky. Zatím to vypadá tak, že na Moravě budeme mít i nadále většinou polojasno a do čtvrtka teploty zhruba kolem 27 stupňů. A výhledově v pátek a o víkendu to zase budou tropické třicítky.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě na Olomoucku, je to konkrétně v Bystrovanech u toho kruháče a taky máme hlášené policejní hlídky. Jedna je například v Olomouci na Šternberské, další v Přerově na Hulínské, anebo v Kroměříži na Tovačovského, tak hlavně šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Tatart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
5: Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
6: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
9: Veď predsa že sa radovať smie.
8: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
10: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
8: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
11: Už tam budem?
12: Nech toho!
11: Naštěji už tam bude.
12: Přestaň! Štěj mě vedro!
13: Pohodová cesta? To chce kuře.
11: No.
13: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

Rádio Haná Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: porazit.
1: Známe ty nejlepší songy a taky ta nejlepší zábava. Připomínáme, že pokračujeme olomoucké, nejen shakespearovské léto na Letňáku. Dneska je to Don Juan v New Yorku. V Olomouci taky jdeme na hokej. Mora totiž pokračuje v přípravě na novou sezónu. Hrajeme doma s Vítkovicemi v olomoucké plecharéně už dneska od 18. hodiny, takže budeme fandit. Jinak už zítra, to znamená ve středu, nás čeká unikátní astroparty ve Velké Bystřici. Profi dalekohledem můžeme pozorovat to zítřejší zatmění slunce a následně i Perseidy. A bude taky astronomický kvíz. Zítra od 17. hodiny. Takže astroparty a noc padajících hvězd v Amfíku a v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. A je to ještě pozvánka na Guláš Fest s Jadrníčkem v Náměšti. To bude v sobotu 15. srpna. Čeká nás ten nejlepší kotlíkový guláš, taky pivko, dětská zóna a večerní zábava. V sobotu v Náměšti u Kapličky. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
3: 30 rokov na scéně No Name v O2 Arene.
4: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulence, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
7: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
8: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
9: Luskni.cz.
10: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
10: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš.
10: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
11: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
2: Skyrock.
0: Skyrock.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jsou tu zprávy. Další mláďata můžeme zahlédnout při návštěvě zoo v Olomouci na Svatém Kopečku. Po levhartech a gepardech se rozmnožila o něco menší kočka, a to ocelot slaništní. Matka koťatům věnuje veškerou možnou péči. Tragický požár Kůlny v Hranicích. Hasiči u něj zasahovali v sobotu. Nyní o události hovoří. Kůlnu pohltily plameny, které museli zlikvidovat 4 jednotky hasičů. Uvnitř hasiči našli tělo bez známek života.
2: Za pomocí několika C-proudů se nám podařilo požár lokalizovat, zabránit jeho dalšímu šíření. Hasiči zasahovali v dýchací technice, následně rozebírali konstrukce a za pomocí termokamery vyhledávali a dohašovali skrytá ohniska. Na místě byl také vyšetřovatel příčin požáru a příčina vzniku požáru a vyšší škody jsou nadále v šetření.
1: Oznámil mluvčí hasičů Petr Běhal. Co kdyby byly v červenci sněmovní volby? Politickou náladu u voličů v Česku zjišťoval v uplynulém měsíci průzkum Median. Vyhrálo by hnutí ANO se ziskem 34% hlasů, druhé by bylo hnutí STAN s 15% a třetí ODS 12%. Do dolní komory parlamentu by se podle Medianu dostali ještě Piráti se ziskem 8% hlasů a SPD se 7,5%. Naopak vládní motoristé by potřebnou 5% hranici pro vstup do sněmovny nyní nepřekročili. Sport. Přerovští hokejisté pokračují v zápasové přípravě před startem první ligy. Mají za sebou jeden přátelák, kdy s Frýdkem Místkem padli 0-4. Tentokrát vyzvou venku polský Sosnověc. Úvodní buly padne dnes v 18 hodin. Počasí.
3: Víme, jak bude. Odpoledne čekáme dál slunečno. Obloha by měla být nad většinou Hané jako vymetená. Nejvyšší teploty pro dnešní den šplhají k 29 stupňům. Jen na Jesenicku je to trochu méně. Tam se rtuť teploměru zastaví na 24 stupních. Zítřek slibuje taky slunečné počasí. Bude jasno nebo skoro jasno. Teplotní maxima dosáhnou 22 až 26 stupňů. Oba dny máme ideální podmínky na nějakou tu koupačku. Pokud nás to láká do přírodních vod, můžeme si kvalitu vody zkontrolovat předem na webovkách krajské hygienické stanice.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu dvou osobáků dořešujeme v Olomouci v ulici Sokolovská. Projíždíme tudy opatrně. Stejně tak se vyšetřuje bouračka v Šumperku v ulici Jesenická. Policijní hlídky na nás číhají na D1 na exitu Kojetín, v Napajedlech v ulici Nádražní, pomáhají a chrání taky na D46 na exitu Olšany u Prostějova a ve Svitavách v ulici u Tří mostů. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
5: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
0: Tak a teď už hrajem.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 11. srpen se Skyrokem. V dnešním kalendáriu si připomeneme díky narozeninám hned dva bubeníky. Prvním je Richie Ramones, pan Krokových Ramones. Je s námi od roku 1957. Tím druhým je Mike Huck, kterého si nejvíce pamatujeme z působení v britské skupině Manfred Mann. Tady kromě bicích ještě hrál na vibrafon a klávesy. Mike je ročník 1942. Pokračujeme 11. a 12. srpna 1989 v Moskvě. Koná se tu mírový hudební festival. Za uvolňující se železnou oponou tu tehdy vystupují rockové hvězdy jako Bon Jovi, Ozzy Osbourne, Motley Crue, Skid Row, Cinderella nebo němečtí Scorpions. Na závěr perlička ze statistik. 11. srpna 1933 je na stanici v

0: proč?
1: Protože si nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
0: Ale koupil.
1: Fakt?
0: Fakt?
1: Oh, ty jsi nejlepší.
2: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
3: Skyrock.

Skyrock. Právě rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: Letní servis na Skyroku.
1: Léto si užíváme taky u moře. Ležíme na pláži, sluníčko peče a najednou černá obrazovka s hláškou, že je telefon přehrátý. Co s tím? Určitě ho nedávejte do chladničky ani na něj nepouštějte klimatizaci. Tenhle teplotní šok by ho mohl dorazit. Mobil hned vytáhněte z obalu, vypněte všechny náročné aplikace, jako je navigace nebo hry, a dejte ho jednoduše do stínu. Pokud chcete proces zrychlit, přepněte ho do režimu letadlo. Baterie se přestane namáhat a telefon schladne výrazně rychleji. Pak už se můžete bez obav vrátit k fotkám z dovolené.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku. Skyrock.

0: rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Místo osvěžení vyprahlé koryto ve Velké Bystřici na Olomoucku kvůli suchu a poklesu hladiny řeky Bystřice vyschl 4-kilometrový náhon. Bez vody je i jeho část na Zámeckém náměstí, která v létě slouží lidem k osvěžení.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Tajemná bedna se objevila u budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Černá krabice mňouká a občas z ní vypadnou hopíky. Fakulta atrakcí upozorňuje na dlouholetý výzkum kvantových technologií, znázorňuje myšlenkový experiment rakouského fyzika Schrödingera ohledně iluze skryté kočky, která je podle něj současně živá i mrtvá, dokud člověk krabici neotevře a nepřesvědčí se na vlastní oči. Pozor na dopravní omezení v regionu, řidiči. V Prostějově je nově zavřená Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Silnice 367 tu bude kvůli opravě vozovky neprůjezdná do 21. srpna. Je tu značená objížďka. Kombajny odjíždějí z polí v Olomouckém kraji. Žně v kraji končí. Zemědělci letos dostali z hektaru průměrně téměř 6,5 tuny obilí. Je to méně než loni, kdy byl hektarový výnos přes 7 tun. Letošek tak dorovnají zásoby z loňska.
0: Sport.
2: Sledujeme český fotbalový pohár. V zápasech prvního kola MOL Cupu dnes uvidíme i dva týmy z našeho regionu. Fotbalisté Prostějova vyzvou na trávě soupeře Kuřim a Uničov hraje venku s Valašským Meziříčím. Obě utkání začnou v 17:30.
0: Počasí.
3: Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí. To je pronostika na tento měsíc, která zatím pravdivá rozhodně není. Čekají nás teplé letní dny bez deště. Dnešní nejvyšší teploty se nám pohybují mezi 25 až 29, zítřejší maxima dosáhnou 26, čtvrtek pak slibuje až 28, pátek by mohl přinést 30. Sprchnout by až do konce pracovního týdne nemělo. Houbaři, to pro nás znamená, že se s košíkem plným hub z lesa pravděpodobně vracet nebudeme. Díky současnému počasí je ale nízká aktivita komárů.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu hladkou, opatrně ale projíždíme ve Zlíně ulicí 3. května ve směru na třídu Tomáše Bati. Probíhají tedy výkopové práce kanalizace. Hlásíte nám taky policejní hlídky. Stojí v Napajedlech v ulici Nádražní na D46 na exitu Vyškov, pomáhají a chrání na silnici 43 na výjezdu z Černé hory ve směru na Svitávku. Stojí taky v Rapotíně v ulici Šumperská. Tak jděte opatrně a dál s naším rádiem.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Na rádiu Skyrock rozezníváme úterý v rytmu toho nejlepšího rockového výběru. I v téhle hodince pro vás máme ty nejlepší rockové pecky. Taky se společně podíváme, komu dnes přejeme k narozeninám a komu koupit bonboniéru k svátku. Tak s námi zůstaňte dál, tohle je Skyrock.
1: Skyrock. Na hranicku na 103,1 FM.

0: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku? Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ. S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci. Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence. Více na skiareal.hlubocky.cz.
1: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
3: Jdeme na Hrady.
2: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady CZ. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus.
3: Jdeme na Hrady.
2: 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
7: Zažijte hodové slavnosti ve velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
8: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
9: Máme pro vás všechno nejlepší.
10: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
11: Největší hity 80. a 90.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je úterý 11. srpna a svátek má Zuzana. Nositelka tohoto jména prý bývá obětavá a oddaná. S láskou pečuje o partnera i rodinu. Tak ať žije každá Zuza a Zuzanka. Narozeniny dneska slaví novopečený táta Miraj Navrátil, jasně, zpěvák kapely Miraj. Narozeniny má také australský herec Chris Hemsworth. My ho známe z Avengerů jako Thora. To je ten s tím kladivem, bůh hromu a deště. Tak ať máte dneska boží den, je tady úterý 11. srpna.
0: Poledne na Skyrocku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás připravené další informace, děkujeme, že nás posloucháte. Připomeňme si, že Mariánský sloup na Dolním náměstí v Olomouci není prolézačka, ale památka, i když má v sobě průlezy. Ty zlákaly v noci na sobotu trojici žen mezi 29 a 31 lety. Po průlezu památkou je hned dostihla městská policie a dál se jejich přestupek řeší.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Přebíhání dálnice je nebezpečné, smrtelně nebezpečné. Tragická nehoda uzavřela v noci na dnešek dálnici D1 u Říkovic na Přerovsku. Zemřel tu chodec po střetu s osobním autem. Dle policie nejspíš přebíhal dálnici. Během pondělka šlo o čtvrtou tragickou nehodu v Česku. Další se staly v Moravskoslezském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji. Na řidiče, kteří vyhledávají rychlou jízdu v serpentínách Červenohorského sedla na severu Olomouckého kraje, si posvítila o víkendu policie. Do akce šlo 50 policistů a pivku měli hlavně na motorkáře. Zkontrolovali 600 řidičů a přestupek udělalo 91. Je potřeba prověřit aplikaci e-doklady před blížícími se volbami, jestli zvládne připojení velkého množství lidí. Lidé se mohou tento čtvrtek ve 13 hodin zapojit do veřejného zátěžového testu apky e-doklady přihlášením do aplikace.
2: My jsme se ten test rozhodli udělat právě proto, aby se neopakovala ta situace při loňských podzimních volbách. To znamená, že ta aplikace byla nedostupná pro uživatele, lidé proto, aby mohli odvolit, se museli vracet domů pro plastové kartičky a podobně. Právě proto děláme tento test, abychom si dostatečně dopředu vyzkoušeli, zda ta aplikace je připravena.
1: Vysvětluje náměstek ministra vnitra Lukáš Klučka. Sport. Českým plavcům se na mistrovství Evropy v Paříži zatím daří. Jan Čejka a Miroslav Knedla postoupili do večerního semifinále na trati 200 metrů znakem. Večer se představí i Barbora Sémanová a Barbora Janíčková ve finále stovky volným způsobem. Počasí.
3: Olomouc hlásí 26 stupňů, hranice 24, Bruntál 21. To znamená, že máme podobné počasí, jako je třeba ve Švýcarsku, Rakousku, Slovensku nebo třeba Irsku. Pokud byste se chtěli ochladit kolem 20 stupňů, mají pak v Evropě třeba v Dánsku, Norsku, Švédsku nebo Finsku. Naopak výrazně nad 30 naměřili v Itálii, Španělsku, jižní Francii nebo třeba Řecku.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Dořešujeme nehodu v Olomouci v ulici Dobrovského. Srazili se tu dva osobáky, projíždíme opatrně. Vyšetřování bouračky dvou aut probíhá taky v Bystřici pod Hostýnem v ulici Přerovská. Na srážku traktoru s nákladňákem si dáme pozor na Šumpersku na výjezdu z obce Brničko ve směru na Dlouhomilov. Překážku na silnici nám pak hlásíte na D49 na trase Hulín-Frešták za exitem Hulín-Východ. Pohodovou cestu to vám přejeme za celý náš rádiový tým.
5: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Na vlně úterního melodického roku plujete s rádiem Skyrock. Hrajeme vám hit za hitem a kromě toho vám každý den zveme i zajímavé hosty. Na toho dnešního se můžeme těšit už za půl hodinky. Tak zůstaňte s námi.
1: Skyrock. Na Vyškovsku na 100,1 FM.

0: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na prostějovské léto. Co v tomto směru letos město připravilo, nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
4: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
5: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů.

Johana Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Co letos nejvíce ovlivňuje počasí nad Českou republikou?
2: Jetstream, který přináší buď to sucho, oblast vysokého tlaku vzduchu a hodně vysoké teploty, anebo naopak zamíchá kartami, takže se k nám dostává chladnější vzduch od severozápadu nebo také od severu, který přinese úlevu od těch vysokých teplot, ale většinou teploty i pod letní hranicí 25 stupňů Celsia a tím pádem nenakoupání.
1: Kdo s námi vstává brzy, ten si může během prázdninových rán užívat romantické mlhy nad řekami, u lesů. Jak takové romantické ranní mlhy vlastně vznikají?
2: No, je to dáno tím, že se nám ochlazuje zemský povrch daleko rychleji v nočních hodinách, než třeba právě hladina vody, která se uchovává tu teplotu i v nočních hodinách stále stejnou z pohledu toho denního. To znamená, že se nám tam daleko více skondenzuje vzduch, protože nasedá na teplejší vodní hladinu.
1: Jaké počasí máte nejraději vy sama osobně a proč?
2: No tak z toho profesního hlediska, z toho v letním půlroce rozhodně bouřky. Na nich se člověk v uvozovkách nejvíce naučí. A je to takzvaná lowcastingová předpověď počasí, kdy jedete z pohledu radarových a družicových snímků na 10 minut dopředu každou předpověď. No a co se týče toho volníčka a toho letního charakteru počasí, tak je to ta polojasná obloha 28 stupňů Celsia, mírný vítr a ty večery u grilovačky nebo na zahrádkách.
1: A když jsme vás právě teď poslouchali, tak si ještě dovolím tu závěrečnou otázku. Letní bouřky, samozřejmě kategorie sama pro sebe, všichni to známe. Je sluníčko, je pěkné počasí a potom z ničeho nic, aniž by to radar předpovídal, se z ničeho nic objeví bouřka. Jak je možné, že z ničeho opravdu vznikne velká, krutá bouřka?
2: Je to právě ta bouřka z tepla, která vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a kdy ty jednotlivé části se začnou se ohřívat různě od zemského povrchu a začnou velmi rychle vystupovat. Pak už stačí jenom instabilita vzduchu, aby vám velmi rychle před očima nebo nad vašimi hlavami narostl kumulus takového toho beránkového oblaku, kumulonimbus, bouřkový oblak a spustil se déšť a právě hromy a blesky.
1: Léto je mnohdy plné překvapení i na obloze. Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
7: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník dubanské desítky. Ford D-Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
9: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
10: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.

Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Jdeme na zprávy. V novém budeme čekat na autobus na Svatém Kopečku u Olomouce. Zastávka Svatý Kopeček ZOO prochází proměnou. Dostane nové nástupiště a čekárnu a taky inteligentní označník. Práce potrvají do konce září. A co se týče dalších zastávek na Svatém Kopečku, tak zastávka Svatý Kopeček Bazilika, přes kterou jezdí autobusová linka číslo 11, bude do budoucna na jiném místě. Aktuální umístění zastávky ve směru do Samotišek nevyhovuje. Má se posunout naproti restauraci U Macků. Tím se nám cesta ze zastávky k bazilice navštívení Panny Marie zkrátí. Zatím k tomu vzniká projektová dokumentace a píše o tom Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Jak bude vypadat jihozápadní obchvat Přerova? První etapa stavby nově počítá i s úpravou Mádrova podjezdu. Radní města schválili návrh úpravy stavby a o finální podobě projektu budou ještě rozhodovat zastupitelé.
4: Původní varianta nepočítala s rozšířením Mádrova podjezdu, což bylo dlouhodobě zástupci Přerova vnímáno jako jeden z hlavních nedostatků projektu. První etapa bude nově doplněna o rozšíření komunikace v prostoru Mádrova podjezdu, zajištění komfortního příjezdu novým garážím, které nahradí objekty odstraněné v Tovární ulici, a také o naplnění hasičského záchranného sboru Správy železnic na silniční síť právě přes Mádrův podjezd.
3: Doplňuje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Už 25 let hledá anketa Strom roku každý rok v republice strom s nejsilnějším příběhem. Nyní hledá ten nejzajímavější strom za celé čtvrtstoletí. V anketě na webu stromroku.cz soupeří o naše hlasy až do 29. září 13 stromů z předchozích ročníků. Mezi nimi i strom z Olomouckého kraje, dub ze Zámecké aleje ve Skaličce na Hranicku.
0: Sport.
3: Odveta třetího předkola fotbalové ligy mistrů dnes čeká pražskou Spartu. Český klub bude hrát o další postup v soutěži venku proti francouzskému Lyonu. V úvodním vzájemném střetu Sparta vyhrála 2-1. Uvidíme, co dnes. Výkop je v 21 hodin.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude. Odpoledne čekáme dál slunečno. Obloha by měla být nad většinou Hané jako vymetená. Nejvyšší teploty pro dnešní den šplhají k 29 stupňům. Jen na Jesenicku je to trochu méně. Tam se rtuť teploměru zastaví na 24 stupních. Zítřek slibuje taky slunečné počasí. Bude jasno nebo skoro jasno. Teplotní maxima dosáhnou 22 až 26 stupňů. Oba dny máme ideální podmínky na nějakou tu koupačku. Pokud nás to láká do přírodních vod, můžeme si kvalitu vody zkontrolovat předem na webovkách krajské hygienické stanice.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady na okruhu Olomouce na D35. Si dáme pozor na překážku na silnici na trase Lipník-Olomouc za exitem Holice. V jízdním pruhu se tu válí plastová vana. Bouračku teď řešíme na Vyškovsku v Ivanovicích na Hané v ulici Rostislavova. Na místě jsou záchranáři i policie, projíždíme opatrně. Policijní hlídky nám hlásíte na D1 na exitu Vyškov Západ, v Napajedlech v ulici Nádražní a taky na D35 na exitu Velký Újezd. To bylo naše dopravní info. Po další nejpozději za hodinku.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

0: Rádio Skyrock, tady jste na té správné vlně. Ať už posloucháte z práce, z auta, z balkónu, zahrádky nebo třeba pohodlí domova, ten nejlepší rockový výběr tady máme pro každého z vás. Už za chvíli si taky povíme, o čem se na Olomoucku i jinde v regionu píše. Tak jedeme dál.
1: Skyrock. Na Prostějovsku na 100,2 FM.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na prostějovské léto. Co v tomto směru letos město připravilo, nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu prostějov.eu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
3: Veď predsa že sa radovať smiem.
1: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
4: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
7: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
8: Proto ne.
7: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
8: Proto taky ne.
7: Tak proč?
8: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
7: Ale koupil.
8: Fakt?
7: Fakt? Oh,
8: ty jsi nejlepší.
9: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie Kabaret nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
12: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
11: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxiku život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.

Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyroku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrok.

0: teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Na našem rádiu vám chceme šetřit čas. Přečetli jsme pro vás regionální zprávy, abyste vy nemuseli. Víme, o čem se píše. Lázeňské bistro v Horských lázních Karlova Studánka už funguje. Otevřelo se na začátku srpna a nabízí svým zákazníkům spoustu dobrot. Jaké, to už pro nás zjistil olomoucký report. Co najdete v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Třeba vyznání kutilů z regionu. Co všechno si umíme vyrobit sami doma? Také se dočtete, která persona, do které byste to neřekli, vulgárně pořvávala na rozhodčí v okresní fotbalové soutěži. Týdeník Kroměřížská vychází každé úterý. Olomouc se v září stane místem setkání absolventů Univerzity Palackého. Pod hlavičkou alumny září pro ně univerzita připravila program, který nabídne výroční promoce, přednášky, komentované prohlídky i společenské akce na fakultách. Informuje o tom web olomouc.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze, teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál.
1: Skyrock.
2: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
4: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
5: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
6: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulence, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
2: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
3: Dicinky Rock. Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jsou tu zprávy. Další mláďata můžeme zahlédnout při návštěvě zoo v Olomouci na Svatém Kopečku. Po levhartech a gepardech se rozmnožila o něco menší kočka, a to ocelot slaništní. Matka koťatům věnuje veškerou možnou péči. Tragický požár kůlny v Drahotuších u Hranic. Hasiči u něj zasahovali v sobotu. Nyní o události hovoří. Kůlnu pohltily plameny, které museli zlikvidovat 4 jednotky hasičů. Uvnitř hasiči našli tělo bez známek života.
2: Za pomocí několika C-proudů se nám podařilo požár lokalizovat, zabránit jeho dalšímu šíření. Hasiči zasahovali v dýchací technice, následně rozebírali konstrukce a za pomocí termokamery vyhledávali a dohašovali skrytá ohniska. Na místě byl také vyšetřovatel příčin požáru a příčina vzniku požáru a vyšší škody jsou nadále v šetření.
1: Oznámil mluvčí hasičů Petr Běhal. Co kdyby byly v červenci sněmovní volby? Politickou náladu u voličů v Česku zjišťoval v uplynulém měsíci průzkum Median. Vyhrálo by hnutí ANO se ziskem 34% hlasů, druhé by bylo hnutí STAN s 15% a třetí ODS 12%. Do dolní komory parlamentu by se podle Mediánu dostali ještě Piráti se ziskem 8% hlasů a SPD se 7,5%. Naopak vládní motoristé by potřebnou 5% hranici pro vstup do sněmovny nyní nepřekročili. Sport. Přerovští hokejisté pokračují v zápasové přípravě před startem první ligy. Mají za sebou jeden přátelák, kdy s Frýdkem Místkem padli 0-4. Tentokrát vyzvou venku polský Sosnověc. Úvodní buly padne dnes v 18 hodin. Počasí.
3: Dnes v noci teploty spadnou ke 14 stupňům Celsia. Zítra nás potom čeká v našem regionu většinou jasná a slunečná obloha s nejvyššími denními teplotami ve stínu mezi 25 a 29 stupni. Podobně bude počasí vypadat taky ve čtvrtek, v pátek a o víkendu by nás potom výhledově měly provázet teploty okolo tropických třicítek.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Doprava.
3: I nadále se vyšetřuje střet osobního auta a chodce v Ivanovicích na Hané. Od nás víte, že k nehodě došlo na Rastislavově ulici. Je to se zraněním, ale projet se dá bez zdržení. A pozor taky na silnicích na policejní kontroly. Hlídka je v Hranicích na Bělotínské, taky ve Lhotce nad Bečvou, v Prostějově za Olomouckou. Na D35 směr Mohelnice na exitu Litovel a taky ve druhém směru na exitu Loštice. Ve směru do města potom v Olomouci počítejte se zdržením na 10 minut na Chválkovické ulici. Dobře dojeďte.
5: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Den si užíváme se Skyrockem a pořádným rokovým nářezem, a to i v úterý po 3. hodině. Dál vám hrajeme ten nejlepší melodický rok. Ještě v této hodince pro vás máme taky tipy, kam vyrazit. Tak otočte volume doprava a pojďte s námi na plavbu po našich rádiových vlnách.
1: Skyrock. Na Olomoucku na 100 FM.

0: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na prostějovské léto. Co v tomto směru letos město připravilo, nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu prostějov.eu.
1: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku? Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ. S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci. Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence. Více na skiareal.hlubocky.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Lodi je jednově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
5: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
6: I děti hned osení příjemně. Jemnější bydlení. Stojan interiér, garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markízy. To je Stojan interiér. www.stojan.cz.
7: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
8: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
9: Skyrock.
10: Skyrock.
9: Skyrock.
10: Skyrock.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana Skyrock. Muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste

námi ty nejlepší songy a taky ta nejlepší zábava. Připomínáme, že pokračujeme olomoucké, nejen Shakespeareovské léto na Letňáku. Dneska je to Don Juan v New Yorku. V Olomouci taky jdeme na hokej. Mora totiž pokračuje v přípravě na novou sezónu. Hrajeme doma s Vítkovicemi v olomoucké Plecharéně už dneska od 18. hodiny, takže budeme fandit. Jinak už zítra, to znamená ve středu, nás čeká unikátní astroparty ve Velké Bystřici. Profi dalekohledem můžeme pozorovat to zítřejší zatmění slunce a následně i Perseidy. A bude taky astronomický kvíz zítra od 17. hodiny. Takže astroparty a noc padajících hvězd v Amfíku a v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. A je tu ještě pozvánka na Guláš Fest s Jadrníčkem v Náměšti. To bude v sobotu 15. srpna. Čeká nás ten nejlepší kotlíkový guláš, taky pivko, dětská zóna a večerní zábava. V sobotu v Náměšti u Kapličky. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Máme tu pro vás připravené další informace. Děkujeme, že nás posloucháte. Připomeňme si, že Mariánský sloup na Dolním náměstí v Olomouci není prolézačka, ale památka, i když má v sobě průlezy. Ty zlákaly v noci na sobotu trojici žen mezi 29 a 31 lety. Po průlezu památkou je hned dostihla městská policie a dál se jejich přestupek řeší.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Přebíhání dálnice je nebezpečné, smrtelně nebezpečné. Tragická nehoda uzavřela v noci na dnešek dálnici D1 u Říkovic na Přerovsku. Zemřel tu chodec po střetu s osobním autem. Dle policie nejspíš přebíhal dálnici. Během pondělka šlo o čtvrtou tragickou nehodu v Česku. Další se staly v Moravskoslezském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji. Na řidiče, kteří vyhledávají rychlou jízdu v serpentínách Červenohorského sedla na severu Olomouckého kraje, si posvítila o víkendu policie. Do akce šlo 50 policistů a pivku měli hlavně na motorkáře. Zkontrolovali 600 řidičů a přestupek udělalo 91. Je potřeba prověřit aplikaci e-doklady před blížícími se volbami, jestli zvládne připojení velkého množství lidí. Lidé se mohou tento čtvrtek ve 13 hodin zapojit do veřejného zátěžového testu apky e-doklady přihlášením do aplikace.
4: My jsme se ten test rozhodli udělat právě proto, aby se neopakovala ta situace při loňských podzimních volbách. To znamená, že ta aplikace byla nedostupná pro uživatele, lidé proto, aby mohli odvolit, se museli vracet domů pro plastové kartičky a podobně. Právě proto děláme tento test, abychom si dostatečně dopředu vyzkoušeli, zda ta aplikace je připravena.
3: Vysvětluje náměstek ministra vnitra Lukáš Klučka.
1: Sport.
3: Českým plavcům se na mistrovství Evropy v Paříži zatím daří. Jan Čejka a Miroslav Knedla postoupili do večerního semifinále na trati 200 metrů znakem. Večer se představí i Barbora Sémanová a Barbora Janíčková ve finále stovky volným způsobem.
1: Počasí.
5: Jakou předpověď hlásí meteorologové na středu? Čeká nás jasno a slunečno s teplotami v maximech ve stínu přes den mezi 25 a 29 stupni Celsia. Podobné počasí nás bude provázet i čtvrtkem. V závěru pracovního týdne půjde teplota mírně nahoru a o víkendu nás potom mají provázet teploty okolo 30 stupňů. Ve druhé půlce víkendu pak počítáme i s deštěm a bouřkami.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
5: Začínáme pohledem na policejní kontroly. Se 16. hodinou dávejte pozor na obchvatu Olomouce před exitem Olomouc Střed, v Olomouci potom i na Dolní Novosadské, dále na D46 na exitu Vyškov, v Hranicích na Bělotínské v obci Mladéč nebo v Brodku u Prostějova. V Olomouci potom počítejte v tuhle chvíli taky s čtvrthodinovým zdržením na Chválkovické ulici směrem do města, no a dopravní nehodu připomínáme před Lipníkem nad Bečvou od obce Prosenice. Projet se dá, ale bez zdržení. Šťastnou cestu.
1: Tak a teď už hrajem.
0: Skyrock.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
2: Černáno přišlo. Zubata, zubata. Černáno přišlo.
1: Zubata si na ně jen tak nepřijde. Všech pět pohromadě. A to myslíme doslova i

0: Pražákům je hej, když míří do Olomouce.
1: Pražákům těm je tu hej, nikam nezapouděj.
0: Pražský výběr v původním složení. Pátek 28. srpna S-Klub Olomouc.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
6: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
7: Skyrock.

0: Rádio Hana, Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě.
1: Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru.
0: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
1: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: Už více než dvě desítky let baví Prostějovany v průběhu prázdninových měsíců program Prostějovského léta. V něm si podle vlastního zájmu najdou kulturní typ prakticky všechny generace. Ptáme se první náměstkyně primátora Milady Sokolové, co v tomto směru letos město připravilo.
1: V letošním roce se divadlo z parku přesouvá na hlavní náměstí. Společně si budeme moci užít 25. srpna o 19 hodin vynikající komedii Sluha dvou pánů v podání protagonistů Moravského divadla Olomouc. Věřím, že se toto stvárnění bude divákům líbit, stejně jako ocenili celou řadu představení Moravského divadla v předchozích letech. A ještě mám jeden tip z Prostějovského léta pro všechny generace, a to tradiční módní přehlídku. Ta se uskuteční 20. srpna taktéž o 19 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Přijďte se podívat.
0: Říká první náměstkyně primátora města Prostějov Milada Sokolová. Děkujeme.
2: Letní servis na Skyroku.
3: Léto si užíváme taky u moře. Ležíme na pláži, sluníčko peče a najednou černá obrazovka s hláškou, že je telefon přehrátý. Co s tím? Určitě ho nedávejte do chladničky, ani na něj nepouštějte klimatizaci. Tenhle teplotní šok by ho mohl dorazit. Mobil hned vytáhněte z obalu, vypněte všechny náročné aplikace, jako je navigace nebo hry, a dejte ho jednoduše do stínu. Pokud chcete proces zrychlit, přepněte ho do režimu letadlo. Baterie se přestane namáhat a telefon schladne výrazně rychleji. Pak už se můžete bez obav vrátit k fotkám z dovolené.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
5: Mirage,
4: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
5: Migové,
4: Harley,
5: Single X,
4: Tomáš Klus.
5: Jdeme na Hrady.
4: 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
9: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
10: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
11: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
12: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulence, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
13: Skyrock. Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Hana Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
14: Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Jdeme na zprávy. V novém budeme čekat na autobus na Svatém Kopečku u Olomouce. Zastávka Svatý Kopeček ZOO prochází proměnou. Dostane nové nástupiště a čekárnu a taky inteligentní označník. Práce potrvají do konce září. A co se týče dalších zastávek na Svatém Kopečku, tak zastávka Svatý Kopeček Bazilika, přes kterou jezdí autobusová linka číslo 11, bude do budoucna na jiném místě. Aktuální umístění zastávky ve směru do Samotišek nevyhovuje. Má se posunout naproti restauraci U Macků. Tím se nám cesta ze zastávky k bazilice navštívení Panny Marie zkrátí. Zatím k tomu vzniká projektová dokumentace a píše o tom Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Jak bude vypadat jihozápadní obchvat Přerova? První etapa stavby nově počítá i s úpravou Mádrova podjezdu. Radní města schválili návrh úpravy stavby a o finální podobě projektu budou ještě rozhodovat zastupitelé.
2: Původní varianta nepočítala s rozšířením Mádrova podjezdu, což bylo dlouhodobě zástupci Přerova vnímáno jako jeden z hlavních nedostatků projektu. První etapa bude nově doplněna o rozšíření komunikace v prostoru Mádrova podjezdu, zajištění komfortního příjezdu k novým garážím, které nahradí objekty odstraněné v Tovární ulici, a také o naplnění hasičského záchranného sboru Správy železnic na silniční síť právě přes Mádrův podjezd.
1: Doplňuje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Co najdete v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Třeba vyznání kutilů z regionu, co všechno si umíme vyrobit sami doma. Také se dočtete, která persona, do které byste to určitě neřekli, vulgárně pořvávala na rozhodčí v okresní fotbalové soutěži. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý. Už 25 let hledá anketa Strom roku každý rok v republice strom s nejsilnějším příběhem. Nyní hledá ten nejzajímavější strom za celé čtvrtstoletí. V anketě na webu stromroku.cz soupeří o naše hlasy až do 29. září 13 stromů z předchozích ročníků. Mezi nimi i strom z Olomouckého kraje, dub ze Zámecké aleje ve Skaličce na Hranicku.
0: Sport.
1: Odveta třetího předkola fotbalové ligy mistrů dnes čeká pražskou Spartu. Český klub bude hrát o další postup v soutěži venku proti francouzskému Lyonu. V úvodním vzájemném střetu Sparta vyhrála 2-1. Uvidíme, co dnes. Výkop je v 21 hodin.
0: Počasí.
3: 20 hodin a 18 minut, tak to je čas dnešního západu slunce. Naopak zítra sluníčko vyjde v 5.37. Víme, jak bude. Ve středu a ve čtvrtek nás čeká podobná předpověď. Sluníčko a jasná obloha a teploty mezi 25 a 29 stupni Celsia. V pátek půjde rtuť teploměru pomalu nahoru a o víkendu pak počítáme na teploměru opět s třicítkami.
4: Vaše tělo a mysl volá.
5: Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
3: Bourá se v Přerově na Želatovské ulici, jde o nehodu dvou osobních aut a opatrně se dá projet. Nehoda je taky na ulici Koupelky v obci Smržice, taky zde jde o dva osobáky v sobě, ale na plynulost provozu to zatím nemá vliv. No a v této stejné obci pozor taky na Zákantí, taky zde se bourá. Hranice Hranická, Opatov, Karlov pod Pradědem nebo D640 na exitu Vyškov, tak tady silnici kontrolují policejní hlídky. No a na trase nová VSK Domašov nad Bystřicí, potom aktuálně počítejte v koloně se zdržením na 10 minut. Dobře dojeďte!
6: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Tak a teď už hrajem.
4: Skyrock.

0: nejí.
1: Na rádiu Skyrock rozezníváme úterý v rytmu toho nejlepšího rockového výběru i v téhle hodince pro vás máme ty nejlepší rockové pecky. Taky se společně podíváme, komu dnes přejeme k narozeninám a komu koupit bonboniéru k svátku. Tak s námi zůstaňte dál, tohle je Skyrock.
2: Na Šumpersku na 100 FM.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dřevo Op, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
2: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz.

0: 13. září v Dubanech u Prostějova.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

Orlicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je úterý 11. srpna a svátek má Zuzana. Nositelka tohoto jména prý bývá obětavá a oddaná. S láskou pečuje o partnera i rodinu. Tak ať žije každá Zuza a Zuzanka. Narozeniny dneska slaví novopečený táta Miraj Navrátil, jasně, zpěvák kapely Miraj. Narozeniny má také australský herec Chris Hemsworth. My ho známe z Avengerů jako Thora. To je ten s tím kladivem, bůh hromu a deště. Tak ať máte dneska boží den, je tady úterý 11. srpna. Skyrock.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Místo osvěžení vyprahlé koryto ve Velké Bystřici na Olomoucku kvůli suchu a poklesu hladiny řeky Bystřice vyschl 4-kilometrový náhon. Bez vody je i jeho část na Zámeckém náměstí, která v létě slouží lidem k osvěžení.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Tajemná bedna se objevila u budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Černá krabice mňouká a občas z ní vypadnou hopíky. Fakulta atrakcí upozorňuje na dlouholetý výzkum kvantových technologií, znázorňuje myšlenkový experiment rakouského fyzika Schrödingera ohledně iluze skryté kočky, která je podle něj současně živá i mrtvá, dokud člověk krabici neotevře a nepřesvědčí se na vlastní oči. Pozor na dopravní omezení v regionu, řidiči. V Prostějově je nově zavřená Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Silnice 367 tu bude kvůli opravě vozovky neprůjezdná do 21. srpna. Je tu značená objížďka. Kombajny odjíždějí z polí v Olomouckém kraji. Žně v kraji končí. Zemědělci letos dostali z hektaru průměrně téměř 6,5 tuny obilí. Je to méně než loni, kdy byl hektarový výnos přes 7 tun. Letošek tak dorovnají zásoby z loňska. Sport. Výškař Jan Štefela měl na atletickém mistrovství Evropy smůlu. Atlet ze Zátora u Krnova a bronzový medailista z loňského mistrovství světa v Tokiu zvládl v úterý v Birminghamu přeskočit 219 cm, ale kvalifikační laťku do hlavního závodu ve výšce 223 cm už ne a dál se neprobojoval.
0: Počasí.
2: Dnes v noci teploty spadnou ke 14 stupňům Celsia. Zítra nás potom čeká v našem regionu většinou jasná a slunečná obloha s nejvyššími denními teplotami ve stínu mezi 25 a 29 stupni. Podobně bude počasí vypadat taky ve čtvrtek, v pátek a o víkendu by nás potom výhledově měly provázet teploty okolo tropických třicítek.
0: Doprava.
2: Dopravní nehoda se zraněním se vyšetřuje v Nové Vsi na Rýmařovsku. Opatrně se tu ale dle dostupných informací dá projet. Vážná nehoda se potom vyšetřuje taky na Zábřežsku v obci Rájici Střeví. Tady došlo ke střetu chodce a vlaku. Na přejezdu na ulici 9. května probíhají záchranné a vyprošťovací práce a průjezd je tu komplikovanější. Na policejní hlídku si potom s 18. hodinou dávejte pozor v Napajedlech na nádražní, taky ve Žďárné a nebo na obchvatu Svitav. Dobře dojďte.
0: Tak a teď už hrajem. Skyrock.

0: Na vlně úterního melodického roku plujete s rádiem Skyrock. Hrajeme vám hit za hitem a kromě toho vám každý den zveme i zajímavé hosty. Na toho dnešního se můžeme těšit už za půl hodinky. Tak zůstaňte s námi.
1: Skyrock. Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 11. srpen se Skyrokem. V dnešním kalendáriu si připomeneme díky narozeninám hned dva bubeníky. Prvním je Richie Ramones, punkrockových Ramones. Je s námi od roku 1957. Tím druhým je Mike Huck, kterého si nejvíce pamatujeme z působení v britské skupině Manfred Mann. Tady kromě bicích ještě hrál na vibrafon a klávesy. Mike je ročník 1942. Pokračujeme 11. a 12. srpna 1989 v Moskvě. Koná se tu mírový hudební festival. Za uvolňující se železnou oponou tu tehdy vystupují rockové hvězdy jako Bon Jovi, Ozzy Osbourne, Motley Crue, Skid Row, Cinderella nebo němečtí Scorpions. Na závěr perlička ze statistik. 11. srpna 1933 je na stanici v mexickém San Luis Potosí naměřen teplotní rekord 57,8 stupně Celsia. Opět zítra servírujeme výběr z dějin. Nenechte si ho ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
5: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
6: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
7: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
8: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
9: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
10: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
0: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
3: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
2: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Co letos nejvíce ovlivňuje počasí nad Českou republikou?
2: Jetstream, který přináší buď to sucho, oblast vysokého tlaku vzduchu a hodně vysoké teploty, anebo naopak zavíchá kartami, takže se k nám dostává chladnější vzduch od severozápadu nebo také od severu, který přinese úlevu od těch vysokých teplot, ale většinou teploty i pod letní hranicí 25 stupňů Celsia a tím pádem ne na koupání.
1: Kdo s námi vstává brzy, ten si může během prázdninových rán užívat romantické mlhy nad řekami, u lesů. Jak takové romantické ranní mlhy vlastně vznikají?
2: No, je to dáno tím, že se nám ochlazuje zemský povrch daleko rychleji v nočních hodinách, než třeba právě hladina vody, která si uchovává tu teplotu i v nočních hodinách stále stejnou z pohledu toho denního. To znamená, že se nám tam daleko více skondenzuje vzduch, protože nasedá na teplejší vodní hladinu.
1: Jaké počasí máte nejraději vy sama osobně a proč?
2: No tak z toho profesního hlediska, z toho v letním půlroce rozhodně bouřky. Na nich se člověk v úvozovkách nejvíce naučí. A je to takzvaná lowcastingová předpověď počasí, kdy jedete z pohledu radarových a družicových snímků na 10 minut dopředu každou předpověď. No a co se týče toho volníčka a toho letního charakteru počasí, tak je to ta polojasná obloha 28 stupňů Celsia, mírný vítr, ty večery u grilovačky nebo na zahrádkách.
1: A když jsme vás právě teď poslouchali, tak si ještě dovolím tu závěrečnou otázku. Letní bouřky je samozřejmě kategorie sama pro sebe, všichni to známe. Je sluníčko, je pěkné počasí a potom z ničeho nic, aniž by to radar předpovídal, se z ničeho nic objeví bouřka. Jak je možné, že z ničeho opravdu vznikne velká, krutá bouřka?
2: Je to právě ta bouřka z tepla, která vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a kdy ty jednotlivé části se začnou se ohřívat různě od zemského povrchu a začnou velmi rychle vystupovat. Pak už stačí jenom instabilita vzduchu, aby vám velmi rychle před očima nebo nad vašimi hlavami narostl kumulus takového toho beránkového oblaku, kumulonimbus, bouřkový oblak a spustil se déšť a právě hromy a blesky.
1: Léto je mnohdy plné překvapení i na obloze. Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
5: Veď predsa, že sa radovať smie.
4: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
6: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
4: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
7: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
8: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku.cz.
9: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
11: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
12: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
13: Proto ne.
12: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
13: Proto taky ne.
12: Tak proč?
13: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
12: Ale koupil.
13: Fakt?
12: Fakt.
13: Ty jsi nejlepší.
12: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
14: Rok, rok, rok. A furt rok. Skyrock.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Místo osvěžení vyprahlé koryto ve Velké Bystřici na Olomoucku kvůli suchu a poklesu hladiny řeky Bystřice vyschl 4-kilometrový náhon. Bez vody je i jeho část na Zámeckém náměstí, která v létě slouží lidem k osvěžení.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Tajemná bedna se objevila u budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Černá krabice mňouká a občas z ní vypadnou hopíky. Fakulta atrakcí upozorňuje na dlouholetý výzkum kvantových technologií, znázorňuje myšlenkový experiment rakouského fyzika Schrödingera ohledně iluze skryté kočky, která je podle něj současně živá i mrtvá, dokud člověk krabici neotevře a nepřesvědčí se na vlastní oči. Pozor na dopravní omezení v regionu, řidiči. V Prostějově je nově zavřená Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Silnice 367 tu bude kvůli opravě vozovky neprůjezdná do 21. srpna. Je tu značená objížďka. Kombajny odjíždějí z polí v Olomouckém kraji. Žně v kraji končí. Zemědělci letos dostali z hektaru průměrně téměř 6,5 tuny obilí. Je to méně než loni, kdy byl hektarový výnos přes 7 tun. Letošek tak dorovnají zásoby z loňska.
0: Sport.
2: Výškař Jan Štefela měl na atletickém mistrovství Evropy smůlu. Atlet ze Zátora u Krnova a bronzový medailista z loňského mistrovství světa v Tokiu zvládl v úterý v Birminghamu přeskočit 219 cm, ale kvalifikační laťku do hlavního závodu ve výšce 223 cm už ne a dál se neprobojoval.
0: Počasí.
3: Jakou předpověď hlásí meteorologové na středu? Čeká nás jasno a slunečno s teplotami v maximech ve stínu přes den mezi 25 a 29 stupni Celsia. Podobné počasí nás bude provázet i čtvrtkem. V závěru pracovního týdne půjde teplota mírně nahoru a o víkendu nás potom mají provázet teploty okolo 30 stupňů. Ve druhé půlce víkendu pak počítáme i s deštěm a bouřkami.
0: Tak a teď už hrajem.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Skyrock.

0: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
2: Veď predsa že sa radovať smiem.
1: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
3: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
4: Skyrock.
5: Skyrock.
4: Rádio Hana Skyrock.
5: Skyrock.
1: Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Na našem rádiu vám chceme šetřit čas. Přečetli jsme pro vás regionální zprávy, abyste vy nemuseli. Víme, o čem se píše. Lázeňské bistro v Horských Lázních Karlova Studánka už funguje. Otevřelo se na začátku srpna a nabízí svým zákazníkům spoustu dobrot. Jaké, to už pro nás zjistil olomoucký report. Co najdete v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Třeba vyznání kutilů z regionu. Co všechno si umíme vyrobit sami doma? Také se dočtete, která persona, do které byste to neřekli, vulgárně pořvávala na rozhodčí v okresní fotbalové soutěži. Týdeník Kroměřížská vychází každé úterý. Olomouc se v září stane místem setkání absolventů Univerzity Palackého. Pod hlavičkou alumny září pro ně univerzita připravila program, který nabídne výroční promoce, přednášky, komentované prohlídky i společenské akce na fakultách. Informuje o tom web olomouc.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze, teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: CZ.
1: Dřevo všude, i pod Čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
3: Tento víkend se na Hradě Sovinci koná Hodokvas Rytíře Kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na Hradě Sovinci.
2: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
4: 30 rokov na scéně No Name Auto.
5: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2020.

0: 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
1: Rádio Hana Skyrock.
2: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej Olomouc.cz.
1: Rádio Hana Skyrock.
2: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
3: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
2: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

verflucht.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál.
2: www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě.
1: Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 11. srpen se Skyrokem. V dnešním kalendáriu si připomeneme díky narozeninám hned dva bubeníky. Prvním je Richie Ramones, pan Krokových Ramones. Je s námi od roku 1957. Tím druhým je Mike Huck, kterého si nejvíce pamatujeme z působení v britské skupině Manfred Mann. Tady kromě bicích ještě hrál na vibrafon a klávesy. Mike je ročník 1942. Pokračujeme 11. a 12. srpna 1989 v Moskvě. Koná se tu mírový hudební festival. Za uvolňující se železnou oponou tu tehdy vystupují rockové hvězdy jako Bon Jovi, Ozzy Osbourne, Motley Crue, Skid Row, Cinderella nebo němečtí Scorpions. Na závěr perlička ze statistik. 11. srpna 1933 je na stanici v mexickém San Luis Potosí naměřen teplotní rekord 57,8 stupně Celsia. Opět zítra servírujeme výběr z dějin. Nenechte si ho ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Co letos nejvíce ovlivňuje počasí nad Českou republikou?
2: Jetstream, který přináší buď to sucho, oblast vysokého tlaku vzduchu a hodně vysoké teploty, anebo naopak zadýchá kartami, takže se k nám dostává chladnější vzduch od severozápadu nebo také od severu, který přinese úlevu od těch vysokých teplot, ale většinou teploty i pod letní hranicí 25 stupňů Celsia a tím pádem nenakoupání.
1: Kdo s námi vstává brzy, ten si může během prázdninových rán užívat romantické mlhy nad řekami, u lesů. Jak takové romantické ranní mlhy vlastně vznikají?
2: No, je to ráno tím, že se nám ochlazuje zemský povrch daleko rychleji v nočních hodinách, než třeba právě hladina vody, která si uchovává tu teplotu i v nočních hodinách stále stejnou z pohledu toho denního. To znamená, že se nám tam daleko více skondenzuje vzduch, protože nasedá na teplejší vodní hladinu.
1: Jaké počasí máte nejraději vy sama osobně a proč?
2: No tak z toho profesního hlediska, z toho v letním půlroce rozhodně bouřky. Na nich se člověk v úvozovkách nejvíce naučí. A je to takzvaná lowcastingová předpověď počasí, kdy jedete z pohledu radarových a družicových snímků na 10 minut dopředu každou předpověď. No a co se týče toho volníčka a toho letního charakteru počasí, tak je to ta polojasná obloha 28 stupňů Celsia, mírný vítr, ty večery u grilovačky nebo na zahrádkách.
1: A když jsme vás právě teď poslouchali, tak si ještě dovolím tu závěrečnou otázku. Letní bouřky je samozřejmě kategorie sama pro sebe, všichni to známe. Je sluníčko, je pěkné počasí a potom z ničeho nic, aniž by to radar předpovídal, se z ničeho nic objeví bouřka. Jak je možné, že z ničeho opravdu vznikne velká, krutá bouřka?
2: Je to právě ta bouřka z tepla, která vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a kdy ty jednotlivé části se začnou se ohřívat různě od zemského povrchu a začnou velmi rychle vystupovat. Pak už stačí jenom instabilita vzduchu, aby vám velmi rychle před očima nebo nad vašimi hlavami narostl kumulus, takového toho beránkového oblaku, kumulonimbus, bouřkový oblak a spustil se déšť a právě hromy a blesky.
1: Léto je mnohdy plné překvapení i na obloze. Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

Česko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 12. srpen na Skyroku. Startujeme u technické vzpomínky v roce 1981. Firma IBM přivádí na trh personal computer alias všem známé PCčko.
2: Postupně vlastně ty technologie se měnily, objevily se mikročipy, které to všechno posunuly kupředu, což byly malé součástky, které nahradily obrovské skříně. Ta technologie pak umožnila stlačit tu velikost a hlavně cenu do té krabičky, kterou si mohli postavit na stůl.
1: Pokračujeme v lékařství 12. srpnem 1879.
3: V Česku lékaři provedli první doloženou transfuzi krve.
4: Tehdy šlo ještě o krev beránčí a šlo o případ 4 umírajících žen v dnešní všeobecné fakultní nemocnici. Od té doby transfuze a hlavně její bezpečnost při chirurgických zákrocích výrazně postoupila.
1: 12. srpnem 1994 si připomínáme pokračování festivalu Woodstock, tentokrát uspořádaný v Sourgartis ve státě New York. Fanoušci se tehdy mohli těšit z účinkujících jako Bob Dylan, Aerosmith, Metallica, Red Hot Chili Peppers nebo Green Day. V Americe pokračujeme u Metallica. 12. srpna 1991 vydává své takzvané černé album, nejprodávanější metalovou desku všech dob. Nabitá je klasikou jako Enter Sandman, Unforgiven, Wherever I May Roam nebo Nothing Else Matters. Nakonec přání charismatickému kytaristovi Marku Knopflerovi je ročník 1949. Jeho osobitou hru Prsty si jistě pamatujete nejvíce se skupinou Dire Straits. I zítra pro vás vybíráme z dějin, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.